našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech,

s kterým asi šťastným tátou já bych nemohl se zubatou ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý na

poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají, už se hádají o drobné, myšky před očima běhají, to je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když Bůh je zná a vidíš, že může přání vyplnit, tak ty můžeš pomoct jiným, třeba jenom

kdybych uměl zase vabank s láskou hrát. Kdybych uměl zpátky tvoje srdce získat,

ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holbu, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší

kde kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se

řekneš si pak na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Přejem dobrý vítr, lahvím trosečníků,

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá, přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám.

Co ráno sprečne tě, stahujem zvonění a rychle za stůl, kde se nic nikdy nezmění. Lžíce talíř v něm jídlo, na jedno kopyto, k čertu a hned se poveze.

díry. Půlnoční expres, kdyby mi zasvítil na chvíli. Posluň si nejvíc zatoužíš, když přijdeš do díry. Sokolí hjustnu honem pryč, pryč, abys pospíchal, jinak tě zavřou na všechno.

dolů. A kde je cíl za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek.

ty kapky padající z nebe, dopadneme na zem pěkně vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moře, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo neví. A kde je cíl za vlnou na moře, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří,

to zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový korát, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hopu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvář vztek letat. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

bydlíš, kdekoliv jsi, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš, kdekoliv jsi, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako spolu.

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkop.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, telefon se s námi

sen s mou slávou a zůstává nezaplacený duch a život běží dál, jako by

jsem kůži spálenou sluncem pouští. Ve vlasech chmíří déšť a barvy ducha. A cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh.

každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kuk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každý vrátil se k těm krecům, který vět než on nás upoutám. Měl asi nějaký spády, když se zdyšel ten zvuk. Sedl k zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kuk. Máli s kým dělat rády, a co bude dál, to nám bylo fuk. Hrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

chtěl a pak to hodil psům. A živočil, jak rozkazoval svým bodyguardům. A těch měl kolem sebe puk, tak jakou šanci měl srdcovej kluk. Rozmery se přičísla a přilepila pár falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišla včas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký Jim, co koukal jak svošný suk, když na lili se smál srdcovej kluk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku, či někde v rámu na pojici stát. Říkal si v duchu velký Jim a srdcovej se nepřestával smát. Že lili byla na kluky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazivě si hryzal red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo předstírat, že její muž je Jim. Hodně svin se zkusila, i sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kajíšku a cede bodnout Jim. Už její jako pelíšku, už do ní teče Jim. Že dneska bude krazišu, že její karta je srdcovej kluk. Ještě sadila, však bavila se zcela jinou hrou. Ten cizinec jí zajímal, a ne obrázky, co na kartách jsou. Jen ten srdcový junák, co jí dal do oka tik, nevšímal si soka a do šaty k ní vnik. A oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divnej zvuk. Pak náhle lampy pohasly a celý lokál zaplnil se tmou. Ten zvuk ve zdi neustával, ani zrychlený dech tam těch dvou. A tma vysela na lampách jak velkej netopír. Zdi už byly provrtaný jak holandský sýr. Pak se ozval divnej hluk tam, od šatny, kde byl srdcovej kluk.

Tady ze Židů. A naše kruky nabírali směr. Tam do chodby k šatnám, kde studeně cvak vetměr volver. U zdi se třásal rozmerý, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako min, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavládlo a přestal mrtet i ten červotoč. Oba další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do pytlů a šéf pak rukou kejv, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili safe. A jeli pod ten silnej buk, kde dal si s nima sraz srdcovej kluk. Další den byl pro Rosemary, dá se říct, že výjimečně zlé. Když tam stála potoprátkou a s

otevřela rtěnku, dala si na rty lůž. Neřekla k tomu ani ťuk. A kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen Lili sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velký čin a zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Probuď se, člověče, otevři oči.

To, když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dordze pica z much paštiku, jedno hubky z chrstíků. Žijích nevěstu měl ploutnatou a se žábrama pihatou, musej rychle než je na čapou.

jsem a mám divný vlasy. Víno není nic moc extra, ale ještě dá si. To by ona nemohla žít v takhle malém bytě. Neumí si představit mít s tím

Paži mi znoj, nad kšticí se nese píseň ptačí. Ku předu pudí teskný nepokoj, hle tri trampů tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se sou mrakem zavzní v různý tón. V šlépějích pegasů a hvitu tlapkých kun.

kterou si znal, a tak si to vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo, stihnou dopsat paměti s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

0: tak na výlet. Jo, paní, na výlet, na výlet, na výlet.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

šašku, co sloužili k zábavě králi. Nestát před kdejakým písařem v haptáku a říkat králi, co jiní se báli.

nám nevládnou, ti první po bohu králové vymřeli. Nebo soudruzi šaškové zůstali smlčet, však nemohu, že jsou též jinačí. A

se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janíčka vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mňa hrkaju poutečka po zemi.

Válnice to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tamhle u třech skal.

jaře. Divnýmu pasažéru bez tváře, co obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztříkl svou bledou

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde v dálce a v

Tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil páry už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bony svou, Bony byla holka celá v chromu, řvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek pekel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým blbcem na barset vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na vonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro radost od báru.

Tak teda, kdyby zvonil Berte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalk je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako by zvavan hrál.

0: pyžamu, v divanu či ve vigvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, seš dědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za 2 hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by si ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

Padlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

ovací bez květin, bez lesku, zaskomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný.

všichni tak pletí. Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak. Úplně jinak.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Sedím u rozlitých hostů na vzduchoprázdnou lahví. S medouškem světom

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny pade. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se vše ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajem?

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

jen tiše řek, tak se vzbuď. Bílý peří zdobilo mu bělavou hruď a i křídla měl ještě vlažný. Kdyby to šlo, snad bych klesl.

Zkraťte mi ho, doktore, vždycky, když si chci dát pivo, teče nosním otvorem. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy, kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Ach, kolikrát já měl ho dosud, mezi dveřmi přivřený. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Radoval se třikrát sláva, nový život začíná. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem, na nejbližší křižovatce, skončil rovnou pod vozem, skončil

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo,

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten

denní rádců, jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvadl je.

fara ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem dá.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím.

žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barborku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohybá protučné spropitné a k tomu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky, sudičky se smolí kádrový posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Kdyby mi kdo si řekl, že postavíme trpiv, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řekl, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha

jazyčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva, nebo pod tři zámky. A já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky. Tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposled.

okýnku orloje se loutky uklání. Hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

Jak zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí

0: pamatuji, pamatuji.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

ani smrt, ani smrt, pak není zlá, pak prach všech cest smijem z dlaní.

kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní přitom slyší. Kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

0: Bela leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, že umře.
1: Zaskouš se blíž.

tady jednou slyší. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemaj rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy, i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: vymyslet galaktický šlum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo shit.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Městě. A silný obsná, svistky sáježně.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: silné jim přeje štěstí.
1: Před malou chvíli bylo 11.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

ti dá. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv.

knoflík přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát.

Jo, v restauraci u Vávru, tam se točí Gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šluz. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak uleželá treska. A tak tam se je ta káva odžida či stezka. Neodpoví a dál dává židle nahoru. Zděžka supí jako horká

Na ulici venku nejhorší je první krok. Výdech, nádech cítíš v zádech, kyslíkový šok. Je půl druhé na orloji, a co tu budem stát? Mariša nás otrávila,

to pěkně jde. A mašíruj pěkně. No, já vím, že ti to moc nejde, ale jdeme, jo? No. Takže ahoj zítra. Ráda vás opět uvidím. A zase si můžete dát těch svých 5. Jasně. No, moc se necůl.

Zakláním hlavu s očima k nebi. Po větru plavu, kam nikdy nevím. Neděle znuděně k večeru se sune a vítr hraje blues na jediné struně.

Blažená Marie, na rohu místní kaple, rozdává hostie, oplatky, značky, wafle. A když je po kostele, spije se mešním vínem a každý bezdomovec

míří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

Ano, horkou vodou zalila čaj zelený. To byl její oblíbený zvyk, rituál neměný. Posnídala žitný chléb, zapila ho čajem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Bubu. Bulik. Daj sem ten dulik. Dítě, chytím tě, přeškolím tě.

Ďáblu jsem duši zaprůdal, na rozkaz jsem mordoval. Vepřel agent CIA, jsem nebezpečnej a ten zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně byl

jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vacha. Nebo já jsem strašně velmi, velmi příšerňácky. Strašlivá.

Vítem, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Zlý celého světa, spojte se!

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou. Vlaštovky se slétnou

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kde vlastně jsi? Kde vlastně jsi? Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech umím. Aspoň občas

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

další pevninu. Co tak nabídnout za radu? Navíc

hrnek, ve kterém není ani lok. Jak potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhli je a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky.

bazilejské před čantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech před očima.

0: bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždycky, když si vyjdem s Marian.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.

už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuťte mě plout.

také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Vítčí představy ty odplouvají do dála. Pok, co se mu patřila, mě mlčky říká tlak. Složitě žijem, žijem. Složitě. Složitě. Žijem, žijem. Složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý, dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě její prout, souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením, slováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě. Žijem, žijem, složitě.

Maruš se táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou.

Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se fotříka, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí, černej klín přes tu látku vidí. Maruško, skončila ti poklidná sezóna,

až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu. Jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech se vracíš domů. V románech tam je čistý svět, tam nemají chlapi divný oči, s

0: dneska pěkný den.
1: Máme dneska pěkný den.

dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

0: to vidíš.
1: Pot ti stéká do očí.
0: Pořád ještě něco chybí.
1: Možná jiskra přeskočí.
0: Možná jiskra přeskočí.
1: Možná.

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety. Nás čekají jiný světy, jak bys to nevěděla. Stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

třicet, v ráji pod fíkovníkem, já chtěl bejt zbohatlíkem. A ty zbohatlice, číslo a další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe na kuchyňský

Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba z rektajmu.

Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké.

skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen si.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věd. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

napravit, ať se na hucom zvýší, kde najmou ti dát. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší, kde najmou dát. Jo-ho-ho. Ahoj!

hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlížím.

co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty, není vítěz, kdo má pravdu.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

Tou dlouhou chodbou ozývá se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, přes tu dolinu, uslyš.

zůstane po mně. Kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček, pojď se mnou milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mně smutnou novinu, na té dolině loučka zelená, nechoď tam Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček, je. Yeah.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým, nabroušeným, koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: nechtěli.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši, jablko okusit, vědět a netušit. Jablko okusit, vědět a netušit.

mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlad a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

schodech. Klapy klap, pak hudba našich kalíšků, klapy klap, to jak popíjíme na vánočních hodech. Na vánočních hodech, teplý krok, ten primamok, ten dělá s lidmi divy, na to se mnozí diví, teplý krok, ten primamok,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky. Ale žádná

sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť po litru sem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každej zůstal panic, a holky, s kterýma to každej odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornelamuty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi,

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

kde večer sestra Rosa brečí. Na starou boudu slunce zaklepe a vypráví, proč léto každoročně končí.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci. Kdo se ty někdy dřív nebál se víc prázdných papírů a ráno, že poví

0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než v mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, v nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

To je čas velké vizity, stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo. Rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba. Bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba. Ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha, ha!

kolem míjí. Samá voda, samá voda. Můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít.

Malý princ šel zvěrokruhem, malý bůh už nebyl bohem, potkával tam ryby raky, anděl zbalil saky paky a vypadnul, odsaď vypadnul.

Mám i halenku od kroje na veselku s andělským čertem, přes slova dotkl se recertem. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko miluje.

jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko mi

a všechno to začne znova. Čert sedí za sklenkou píva, že jsme blázni, podezřívá čas, který se divně dívá na kluka s kytarou, co zpívá má hasičák.

moře, noční chlad, žlutý měsíc z lesa vzešel, staré víno, vlčí hlad. Máme to bíří výlo,

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

pořád cítím, máme si co říct, ať jsme kdekoliv, mezi svýma nebo v soukromí. Někde je tam pořád máma v těch nejpestřejších barvách,

No věřím, ještě bude dost kousků, co se zaryjou do zatím nepopsaných stran tváře mý. Ať získám nebo ztratím, nebude to zlý.

dobře se mají, jak se jim vede. Jsou veselí, vážení, široko daleko v kraji a vždycky hezky

se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojíš,

zpracovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

smutně je. A nikde ani svítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal svatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

chyba. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší

kde kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

Řekneš si pak na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť,

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ani odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů

dnes v noci zase nepůjdu spát, a když, tak někdy pozdě k ránu. To vždycky z října na listopad si moje můza

a kolem páděl čas. Byl nepřítelem

potom měsíc jedla kneke broty z tvarohé. Pro kluky z ulice byla vždycky opravdovou fámou. Míchala půl na půl

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Šílenství je rozkoš. Teda včera tam ještě bylo.